Hit Radio 90. She grew up with the children of the stars.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Rádio 90.

Přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: Hit Radio 90. 90. Non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Už tě nebaví od rána do...

Rádio 90. 90.

0: Dobré ráno, hlásí se Hit Radio 90 s Lucí Bílou, 7:05 a když už jsou ty vary v plném proudu, ukončujeme tuhle tu hodinu filmovým hitem z Requiem pro panenku. Jdeme kouknout na to, jak to jede. V Chebu v Žižkově ulici u křižovatky s Dukelskou se srazila dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením. Zdravím tě, Kubo, a co vidíš ty?
1: Na trase z Plzně do Tábora u Žákavy zasahují záchranné složky u nehody osobního auta a projíždí se jedním pruhem. Na průjezdu Teplic v nákladní ulici poblíž kruhového objezdu s Novosedlickou havarovala dvě osobní auta, dejte pozor. A opatrně na dálnici D8 na 17. kilometru směrem na Lovosice stojí porouchané auto.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Tahitské léto v Aquapala Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapala Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: V úterý nás sice čeká oblačná až zatažená obloha a hlavně na severu a severovýchodě se může objevit občasný déšť nebo přehánka, ale i tak se bude oteplovat. Odpoledne teploměr vyletí až k příjemným 26 až 30 stupňům, jen na severu zůstane kolem 24. Pozor si dejte akorát na mírný západní vítr.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak co, jaký bylo volno? Krátký, že jo? Je mi to jasný. Jenom to v pátek začalo, bum, a je tady úterý. Tohle má datum 7. července, je 7 hodin a berte to z té lepší stránky. Zítra touhle dobou už budeme mít vlastně půlku pracovního týdne za sebou, takže to uteče jako voda. Já se jmenuji Vládě Řepka a vracíme se spolu k tomu, co máme nejraději. Devadesátky jsou zpátky a na úvod 7. mám několik pecek. Meatloaf, Rozala a Eros. Dobré ráno.
0: Hit Radio 90.

0: Krásné ráno, zítra Rádiem 90. Erosem Ramazzotti, minutu před čtvrt na 8. A pojďme rovnou do Londýna, kde tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu, takže veliký potlesk a budeme držet palce. Já nevím, vy jste mladí, vy si asi nespomenete na Wimbledon před 30 lety. V roce 96, tam před finálovým zápasem, totiž vyběhla na kurt úplně nahá 21-letá studentka Melissa, která měla na sobě jenom takovou malou bílou zástěrku a tu před šokovanými hráči zvedla. A ti pak tvrdili, že za ty špatné výsledky mohou její ukázky. Hrajeme 90-ky non-stop, já jsem Vláďa, vrátím se za chvilku s Mike and the Mechanics.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

7.24 na Hit Radio 90, No Mercy. Ladíte nás právě teď v autě, tak to vás asi nepotěší nejnovější průzkum, který se zaměřil na to, jak my Češi utrácíme peníze během týdne. Takže v pondělí, to bylo včera, je to za čistírny, ve středu, zítra za zubaře, až ve čtvrtek řešíme bolavá záda a před víkendem klasika bereme útokem nákupní centra. A v úterý, to je dneska, to jsem si nechal až na závěr, je neoficiální český den pokut. Takže raději nohu z plynu, ať dnešní útrata putuje do dobrý snídaně, než do státní kasy. A vstáváme z Boo Redleys, Wake Up Boo, na Hit Radio 90. Krásné ráno.

0: To si takhle jdete ve španělský Seville po ulici a tam o mikrofonu chlapík s baseballkou a mikrofonem a zpívá Angels. Vy na něj koukáte a říkáte si, to je Robbie Williams a on to je Robbie Williams. Tak tohle to se přesně stalo o víkendu, když tak ukázku máme na našem Instagramu, kdybyste se chtěli podívat, jsme tam jako Hit Radio 90. A jestli chcete vidět Robbieho, tak nejblíž nám bude 8. srpna v Bratislavě na Love Streamu a pak 15. srpna v polské Poznani. Já jsem Vláďa, dál budu hrát nejvíc 90. v českém éteru, nachystaný už je Janek Ledecký a všechno, co si budeš přát, je 7.40 a my jsme Hit Radio 90.
1: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
4: Vraťme čas alespoň na jeden den.
3: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
4: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
3: Velká 90ková show.
4: Letní atmosféra.
3: Rodinná picnic zóna.
4: A program pro děti.
3: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
4: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
3: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: krásné úterý 7. července, je 5 minut před 8. Jak bude krátký přehled, abyste byli v obraze, a taky jak je na silnicích, to je aktuální program Hit Rádia 90. Na dálnici D7 na 4. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta, tak počítejte se zdržením v koloně. V Praze na Novém Městě v ulici Na Bojišti bourala dvě osobní vozidla, dejte pozor. A v Brně v Kohoutovicích na Libušině třídě na křižovatce se Žebětínskou se střetlo osobní auto s dodávkou, tak počítejte s omezením. Jakube, co tam máš ty?
1: Na dálnici D1 na 255. kilometru ve směru na Vyškov došlo k požáru nákladního vozidla. Dálnice je tady dočasně uzavřená. Auto hořelo taky na dálnici D4 na exitu 18 směrem na Strakonice na sjezdu na Míšek pod Brdy. Je tam odstavené, dejte pozor. A na Českou Krumlovsku za Větřním směrem na Rožumberk nad Vltavou havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
8: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
7: Těšíme se na vás.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Gold Class v multikinech CineStar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class CineStar.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo podle scénáře Martiny Formanové. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než tříhodinovém zpoždění letů. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou.
2: V úterý nás čeká oblačná až zatažená obloha, hlavně na severu a severovýchodě se může objevit občasný déšť nebo přeháňka, ale bude se dál oteplovat. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu zůstane kolem 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Rádiu 90, minuta po 8, krásné úterní ráno. Užili jste si ty dva dny volna? Možná jste si všimli, že i když byly svátky, tak velký obchody zůstaly normálně otevřený. Politici teď řeší, co dál. Někteří navrhují obchody zavřít úplně o všech svátcích, jiní zase zákazy úplně zrušit. Já jsem Vláďa Řepka a zajímalo by mě, jak to vidíte vy. Napište nám na náš WhatsApp

0: stop.
1: 8.12 na Hit Radio 90. Taneční legenda z Německa ATB Don't Stop. Koukám, vy jste se na našem ranním WhatsAppu taky nezastavili. Ptal jsem se, jestli by měli velké obchody o státních svátcích definitivně zavřít a nebo to nechat na lidech. Vaše zprávy mluví jasně. Jirka z Teplic, ten by všechno zavřel, včetně těch politiků, kteří o tom mají rozhodovat. Alena, ta má, tady koukám, zase opačný názor. Nechte to otevřené, každý má mít možnost vybrat si, kdy půjde nakoupit a jestli chce jít o svátku do práce za příplatek. Jasně. A Petr z Brna tento, myslím, vystihl za mnohé z nás. Hlavně, ať se v tom nedělá ještě větší hokej. Teď, aby člověk před každým svátkem googloval, jestli je zrovna otevřeno nebo ne. Díky moc za vaše názory. Od nás se vždycky dozvíte, kdy a jak je otevřeno a dál budeme hrát 90 non-stop. Budou třeba OMD. Krásné ráno, zítra jdem 90.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: RekBity, záruka kvality.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass

Pandora's Box od OMD na Hit Radio 90, 5 minut před 8:30. Dobré ráno. No, ona včera večer se jedna taková fotbalová Pandořina skřínka plná emocí taky otevřela. Mistrovství světa, že jo, jak víte, včera se psala historie. Španělsko totiž v osmifinále poslalo domů Portugalsko a to znamenalo jediné, legendární Cristiano Ronaldo se v 41 letech v slzách definitivně loučil se svým úplně posledním šampionátem. Sám po zápase se skloněnou hlavou řekl, že dal fotbalu všechno a odchází s čistým svědomím, ale jen ten největší sen o titulu mistra světa už si prostě nikdy nesplní. Mačkám slzu a další hit, Bryan Adams a připomínka filmu Don Juan de Marco, kde si zahrál třeba Johnny Depp. Krásné ráno z Hit Rádiem 90.

0: Jackson. Michael Jackson na Hit Radio 90 v 8.38. Celý národ miloval filmovou dvojici Danielu Kolářovou a Jaromíra Hanzlíka a spousta lidí si dokonce myslela, že tihle dva jsou manželé. No, vztah určitě takový mají. Bulvár řeší jejich facku. Pan Hanzlík rád vypráví příhodu, že jich pár schytal, ale rázná paní Dana mu přes média vzkázala. Dostal si ode mě jednu facku, jednou, když si mě příšerně plácel po zadku, tak nekecej. Teď mě napadá, ve Slunce seno tihle dva nehráli, ne? Nebo se pletu? Devadesátky jsou zpátky, na cestě, teda ne do Ankary, ale sem k nám, Mr. President za chvilku.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 4 minuty před 9. Two Princes, budeme dál hrát nejvíc 90. v českém éteru, ale podíváme se, jak to jede, nebo spíš nejede. Na Pražském okruhu na 12. kilometru ve směru na letiště u Radotínského mostu stojí odstavená dodávka a blokuje levý jízdní pruh. Ještě jednou Pražský okruh, tentokrát 63. kilometr ve směru na D10. Před sjezdem na D11 došlo k dopravní nehodě. Kolona se tvoří už od Hostivaře a Praha, Těšnovský tunel směrem na nábřeží Ludvíka Svobody stojí v odstaveném osobní auto. Tak dejte pozor. Kubo, co máš ty?
1: Na dálnici D8 na 670. kilometru směrem na Prahu havarovalo nákladní auto. Počítejte s omezením. Na trase mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice nad Loučnou bourala 3 auta, provoz je tam řízený kyvadlově, kolony se tvoří v obou směrech. A na trase mezi Opavou a Fulnekem na úrovni Jakubčovic bourala 2 osobní auta, dejte pozor.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hitradio 90.
0: V úterý nás čeká oblačná až zatažená obloha, hlavně na severu a severovýchodě se může objevit občasný déšť nebo přehánka, ale bude se dál oteplovat. Teploty mají vystoupat až na zatím příjemných 30 stupňů, na severu zůstane kolem 24.
2: Hrajeme vám 90. non-stop.
0: Krásné úterý 7. července, už jenom třikrát se vyspíme a je víkend. Kdyby to tak bylo každý týden, že jo? Aktuální zpráva, pan prezident před odletem do Ankary oznámil, že na večeři dneska jde. Já se jmenuji Vladě Řepka, v tom zkráceném týdnu nemá cenu zdržovat slovy a proto hraju dál 90 non-stop, Britney Spears na cestě v 9 hodin.
2: Hit Radio

0: Je 9.09, my jsme Hit Radio 90. Já jsem Vláďa, Madonu asi představovat nemusím. Ta se opět postarala o pořádný poprask, právě totiž vyšlo její nové, očekávané album Confessions 2. Madonna se podle kritiků vrací do klubu, který vlastně nikdy nezavřel, protože klíče od něj má v kapse pořád jenom ona sama. Ani po 40 letech na scéně nehodlá zpomalit, to mi také ne. Madonu jsme již tak rozebrali v podcastu Vypalovačka, který je třeba na webu Hit Radio 90. A za chvilku jsou 90 zpátky, budou M People.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.

Krásné úterní dopoledne, jste z Hitradiem 90, Rockset 9.23, tak se nám opět pomalu vrací teplé počasí. A kdybyste si řekli, že třeba ve vedrech je nejlepší jedno orosený nebo vychlazený Aperol, výrobci alkoholických nápojů totiž řešili spotřební chování nás zákazníků a vypozorovali, že do 32 stupňů nám chutná a nasavrkujeme, ale jakmile teploměr ukáže 32 a více, saháme raději po vodě a nealku. Tak dneska můžeme být v klidu, třicítky to nepřesáhne, voda to jistí. A teď na Hit Radio 90 Elton John. Krásné úterý 7. července.

0: 9.37 na Hit Radio 90, Celine Dion. Omlouvám se, prosím odpust mi, děkuji ti. V originále Ho'oponopono, to je havajská modlitba odpuštění a vděčnosti. A tu si vzala Celine Dion do názvu nové písničky Bonjour, pardon, merci, se kterou se na podzim představí v Paříži. Tak vidíte, ono někdy stačí říct jen obyčejné dobrý den a máte dobrý den. Ten za chvilku už s Markétou Rachmanovou, já jsem Vláďa Řepka, zítra ahoj.
1: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na Štěrboholi před sjezdem na Černý most se srazil náklaďák s dodávkou a blokovaný je jeden pruh. Připravte se na kolonu. Na Praze východ před Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví, směrem od Kostelce nad Labem se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady s omezením. Pozor na nehodu na trase mezi Náchodem a Českou Skalicí a opatrně taky na tahu ze Slovenska do Rožnova pod Radhoštěm za prostřední Bečvou bourala dvě osobní auta.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Výhry, slevy, zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: padesátka.
1: Dneska odpoledne a večer bude zataženo, na severu a severovýchodě se objeví déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se déšť rozšíří do severní poloviny území. Nejvyšší teploty 26 až 30, na Šumavě pouze 22.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak jsme si odškrtli červencové svátky a teď už musíme zase spoléhat jenom na poctivě přidělenou dovolenou. Hlavně nesmíte trpět pod tíhou pocitu, že pokud nejste ve Varech a nebo u moře, tak nežijete. S vámi Markéta Rachmanová. Ahoj, hezký dopoledne, jdeme hrát.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Inexis, 12 minut po desáté. Vy, co nás posloucháte pravidelně, víte, že já pro ně mám fakt slabost. A protože je teďka taková ta prázdninová televizní okurková sezona a Hercule Poirot už nás fakt nebaví, tak se podívejte třeba na dokument o Kylie Minogue, kde se na jejich vztah s Michaelem Hutchinsem taky narazí. Jestli něco přinesl nevinátku Kylie do života, tak určitě umění se odvázat a Kylie tam dokonce v tom dokumentu přiznává, že bylo období, kdy fakt nevěděla, kdy má stopku. Tak to byly Inexis, za chvíli třeba Headway. Hezký úterý.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Circle, tak ta pověst mi opředená výprava na summit NATO začíná právě dneska. Já nevím, jak vám, ale mě to celý připomíná situace, kdy jsme na základní škole měli jet na školní výlet a předem se rozhodnout, s kým budeme na pokoji. A když nám tam dali někoho, s kým úplně nekamarádíme a nesouzníme, tak bylo zle a ten dotyčný zažil Kanadu. Tak snad pojem zažít Turecko nebude horší. Dál ladíte 90 non-stop, Jamiroquai, Alanis Morissette a právě teď Placebo.

0: Mikej si nikdy nekoupí elektrický auto. Nikdy. Zdůrazňuje to vždycky, když na to přijde řeč v nějakém rozhovoru. A tak bulvární novináři hladově čekají před jeho domem, kdy JK je nachystají s nabíjecím kabelem v ruce. My rozhodně dojedeme na jedno dobití úplně pohodlně až do 11. Čekají nás třeba Bad Boys Blue nebo Madonna. Hezký dopoledne.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: poslední, co stíháme na Hit Radio 90 před 11. hodinou, jsou Boyzone, All That I Need. Právě teď pojďme na silnice. V Praze plánovaně nejede metro C a díky tomu nejede ani povrchová doprava. Počítejte s velkým zdržením na Nuselském mostě, táhne se to už od Pankráce, provoz je tady stažený pouze do 3 pruhů a v ranní špičce je to hodně znát. Tak si zítra naplánujte raději nějaký předstih. Jakube.
1: Na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu za sjezdem na Roudnici nad Labem blokuje jeden pruh, nehoda dvou nákladních aut s dodávkou. Zdržíte se v koloně. Na dálnici D11 na 78. kilometru ve směru na Hradec Králové zasahují u nehody záchranné složky. I tady se připravte na zdržení. A problémy jsou na příjezdu do Ostravy od Havířova. Bourala tady 4 auta a tvoří se kolona.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
7: Teď v létě?
8: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
9: Nahoru za zážitky.
10: Nahoru Resort Monínec.
9: Letní aktivity park, jede naplno.
10: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
9: Maxi skluzavka.
10: Lanový park.
9: Elektrokoloběžky.
10: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
9: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkčí věci. A nagr-i, brds.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska bude celý den oblačno až zataženo. Ráno bylo místy i polojasno, ale to se samozřejmě během dne trošku zkazí. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty ale příjemně vysoko, 26 až 30 dokonce. Na severu a severovýchodě kolem 24.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak jsme v další úterní hodině. Numerologové mají dneska šťastný sedmičky v datu. Pro nás ostatní je to spíš jenom signál, že už je úterý, že víkend je blíž a s ním i počasí na bazén a na rybníky. Jestli teda snesete synice za plavkama. Markéta Rachmanová s vámi, přeju vám hezký dopoledne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 11, Hit Radio 90, taky Baby D. A na Facebooku je jedno takový moudro, který dost koresponduje i s právě probíhajícím filmovým festivalem v Karlových Varech. Herec Robin Williams. Brzy to bude 12 let, co opustil tenhle svět. Zbyla tady po něm ale spousta rolí a filmů a taky věta, že hladový žaludek, prázdná peněženka a zlomený srdce vás toho o životě naučí daleko ze všeho nejvíc. Tak můžete na naše sítě napsat, v jakých rolích máte Robina Williamse nejradši. Já asi musím říct snímek Dobrý Will Hunting, kde Robin Williams hrál profesora matematiky a společně s ním taky Matt Damon a jeho kámoš Ben Affleck. Tak další tip na prázdniny, až třeba bude pršet. Hit Radio 90, za chvíli Sting.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové,
4: Harley,
5: Xindl X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

z 90. v českém éteru. Hit Radio 90.

Tahle zhmotněná dokonalost má jméno Lisa Stansfield. Na Hitrádiu 90 jsme vám ji dali 5 minut před 11:30. Fotbalový mistrovství světa mi tentokrát přijde hodně nekonečný. Je to samozřejmě způsobený tím, kolik je tam těch světových fotbalových týmů. Včera vypadlo ale Portugalsko a Ronaldo sdělil po prohraném zápase proti Španělsku, že tohle bylo určitě jeho poslední mistrovství světa, ale Euro by možná ještě zvládnul. Ricky Martin, ten naspíval hymnu pro šampionát ve fotbale v roce 1998 a často si to lidi pletou s jeho jinou věcí, Livin' La Vida Loca. Stejně jako někdo může třeba být zmatený z toho, že Puerto Rico prostě není to samý jako Portugalsko. Tak si v tom udělejme pořádek a Ricky Martin právě teď. Dál hrajeme 90 non-stop, dál hezký úterý.

0: Rišo Miller na Hit Rádiu 90, že to nebude ľahké, až se všichni zase vrátíme z té dovolené a s náma v práci budou ještě lidi, co to všechno mají teprve před sebou, to víme. Proto možná se většina lidí bere volno někde na přelomu prázdnin, aby to všechno vyšlo tak nějak akorát. 728-68-636, to je číslo do studia. Tak napište, kam razíte letos na prázdniny vy. A jestli už to máte za sebou nebo před sebou, ať vím, že je tady někdo v tom se mnou a taky, že je tady někdo, kdo Hit Radio 90 právě poslouchá. Je to takový test našeho spojení. 720 868 636. Tak vypíšete a já budu hrát už za chvíli.
1: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Typická melodie do letního auta od Briana Adamse. Back to you, těsně před 12. hodinou. Podíváme se na informace, které přineslo zatím úterní dopoledne, taky na počasí a ze všeho nejdřív pojďme právě na tu dopravu.
1: Na Pražském okruhu na 10. kilometru směrem k dálnici D1 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením v koloně. Komplikace jsou stále po nehodě na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na dálnici D1 na 258. kilometru ve směru na Vyškov blokuje pravý pruh odstavené nákladní auto po požáru. Jsou tam hasiči, dejte pozor. A na trase z Plzně na Písek u sjezdu z dálnice D4 se střetlo osobní auto s nákladním. Provoz je tam omezený.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Banka se dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí. Začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Za Česko odletěli do Ankary prezident Petr Pavel a z vládní delegací premiér Andrej Babiš. V blízkosti hotelu v Damašku, kde nocoval francouzský prezident Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru. Macron je na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Jisová. Tenistka Linda Nosková postupuje poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keys. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Alice Mertens, která vyřadila naši Marii Bouskovou.
2: Lucie, děkujeme. Přidáváme ještě počasí. Dneska bude oblačno až zataženo. Na severu se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Je úterý 7. července, jsme v další prázdninové hodině a teďka už moc dobře víte. Víte všechno, co se k vám ještě nedoneslo, tak to se pravděpodobně ještě nestalo. Markéta Rachmanová s vámi, pošlu třeba Lennyho krabice. Hezký den.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Perfektní prázdninová nálada s Hitrádem 90 a taky W. Sama chvála je na novou desku Madony, která je venku od pátku. Já jsem si už stihla poslechnout celou a je to teda zase neuvěřitelná inspirace od 67-letý ženský pro třeba 25-letý mladý zpěvačky a tvůrce. Jak dlouho se to celý vařilo, to se neví, ale podle toho, jak precizní Madonna při své práci je, se dá čekat, že nějaká horká jehla to teda rozhodně nebude. O Madoně je taky nejnovější díl našeho podcastu, který věnujeme fenoménům 90. let, jmenuje se Vypalovačka. A pod názvem Vypalovačka ho najdete na všech podcastových platformách, taky na YouTube a samozřejmě i na našem webu. Tak díky, že i takhle konzumujete Hit Radio 90.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 3+1 v Sokolově za 1 921 000. Louka v Sebranicích na Svitavsku za 340 tisíc, rodinný dům v Újezdci na Svitavsku za 10 milionů 260 tisíc, zemědělská usedlost v Chrudimi za 25 milionů a rodinný dům v Libině na Šumpersku za 3 miliony 999 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
9: Mirák,
8: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
9: Migové,
8: Harley,
9: Single X,
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Dajeme nejvíc 90 v českým éteru i v úterý 7. července. Tohle je Robin S. Markéta Rachmanová vás zdraví, přeju vám pěkný odpoledne. No a my jsme vyhlásili zkoušku takového prázdninového spojení. A funguje to. Na 728-686-636 píšete svoje plány na prázdniny. Třeba Karel nás právě ladí v autě směrem na Olomouc. Akorát jsem dotankoval, tak píšu. Jinak mobil v ruce v autě samo nemám. Jedeme celá rodina do Chorvatska, cesta to bude dlouhá. Lída z Jaroměře si přidává, dělá z domu a zdraví všechny, co mají dovču ještě před sebou. Je dobrý se mít na co těšit, já letím do Řecka až v září, tak hezký léto všem. Lída. Moc děkujeme, Liduš. A taky víme, že po létě budeme všichni buď black, anebo white.

0: Jestli vám můžu doporučit nějaký prázdninový posloucháníčko, tak podcast Vypalovačka. V jednom z minulých dílů jsme věnovali i boybandům a zmínili jsme tam třeba krizovou linku, kterou zřídili pro faninky šokovaný rozpadem Take That v roce 1995. Bohužel ji teda zřídili jenom na ostrovech, my ostatní zoufalé jsme psali do bravíčka. Pokračujeme do 13. 90. zpátky i z East 17 a nebo Sexy Dancers.
1: Tahitské léto v Aquapalace už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Kung Pao. Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
10: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

jsou na lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: 90. Hit Radio 90.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Tak doufám, že jste si vy, co nemáte ani prázdniny, ani dovolenou, užili ten prodloužený víkend. Krásné úterý vám v tuto chvíli už přeji. Voalač. Posloucháte Hit Radio 90, kde hrajeme 90 non-stop a hrajeme v podstatě všechny žánry. Eurodance, grunge, britpop, zpěvačky, zpěváky, skupiny, dívčí skupiny i chlapecké skupiny. A jeden boyband nám to dneska společně odstartuje. Backstreet Boys.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 doznívá písnička, která je na jednom z prvních CDček, které jsem si pořídil. Jedná se o album Keep the Faith kapely Bon Jovi. Myslím, že jsem to zmiňoval v jednom z dílů naší vypalovačky, kde jsme se bavili o tom, jak jsme poslouchali hudbu, tedy o nosičích, které v 90. frčely, kazety, CDčka, minidisky a tak dále. Jinak vypalovačka, jak už jste asi slyšeli, si dává pauzu na prázdniny, to znamená, že nám klidně mezi tím můžete psát tipy na témata, o kterých se pak můžeme po prázdninách bavit. A nebo, jak jsme vás vyzvali v tom posledním díle o Madoně, na konci můžete nám poslat pohled, což bylo zvykem v 90. letech, ale poslední dobou už to tolik populární není. I když třeba moji známí to dodržují a posílejí pravidelně pohledy z dovolených, tak můžete být i těmi, co pošlou do Hit Rádia 90 nějaký pohled, nebo korespondiák, jestli ho ještě někde najdete. Adresa je Bělehradská 132 Praha 2 120 00. No a teď si dáme jednu výbornou písničku od mé oblíbené zpěvačky Benedy Carlisle. Určitě se vám to bude taky líbit, když je to takhle svižný. Big Scary Animal na Hit Rádiu 90.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 non-stop.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
3: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v Kaliforniakoutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
5: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Je čas na naší pravidelnost 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje. No a dneska je to taková hodně zajímavá zpráva ze 7. července 1999, která pobouřila spoustu Britů volajících po pokračování tradic, přestože teda hlavní tahoun tamnějšího trhu se zmrzlinou naopak volal po změně melodií hrajících ze zmrzlinářských vozů. Chtěl je nahradit známými hity té doby, což ale nakonec kvůli složitým licencováním a autorským právům nedopadlo. No a víte, které hity tenkrát měly přivolávat lidi na zmrzlinu? Wonderwall od Oasis, Wannabe od Spice Girls, no a samozřejmě taky to, čím dnešní 3 ve 3 odstartují. Ice, Ice Baby.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Tři ve tři. Na Hit Rádiu 90.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
10: Migové.
9: Harley.
10: Xindl X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Rádio 90.

kvádra. Tohle bylo na Hitrádiu 90 něco pro všechny, co stále truchlí, vzhledem k tomu, že se minulé pondělí neuskutečnil pražský koncert Rickyho Martina z nějakých stále ještě nevysvětlených důvodů. Každopádně na Hitrádiu 90 tuhletu absenci doháníme pravidelně, teď jsme tak učinili jeho velkým hitem Un, dos, tres, Maria. Roxette ti sem jezdí neustále, i když Marie Fredriksson už není mezi námi, tak Percy našel novou zpěvačku, byl tady v loni, bude tady letos a teď bude i na Hitrádiu 90 s písní Salvation, ale bude zpívat Marie.

0: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: V Londýně to teď žije hlavně tenisem, Wimbledon je v tom svém druhém týdnu, o víkendu se bude rozhodovat o vítězích, ale my si teď dáme jeden londýnský beat na Hit Radio 90. I've been thinking about you. Hezké úterý.
0: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme dožít.

0: životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

Když je někomu 12, tak jako dítě prožívá mnohem víc soupeření, soutěže a tak dále. A já si pamatuju, jak jsem pravidelně sledoval na MTV Brown European Top 20. Fandil jsem tomu, aby se Pet Shop Boys dostali na první místo singlového žebříčku, který hrozně dlouho okupovali Roxette s hitem Joyride, který se mi vlastně taky líbí. A pak se to v jednom týdnu konečně povedlo. Where the streets have no name, can't take my eyes off of you, se dostalo na vrchol. A teď jsme si tuhletu skvělou věc, cover verzi dvou slavných písní dohromady, zahráli na Hit Rádiu 90. No a před námi taky jedna česká 90. od kapely Buty, František.

0: catch my breath.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Mami, my si chceme pořádně zabobovat.
6: Teď v létě?
7: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
8: Nahoru za zážitky.
9: Nahoru Resort Monínec.
8: Letní aktivity park jede naplno.
9: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
8: Maxi skluzavka.
9: Lanový park.
8: Elektrokoloběžky.
9: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
8: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
9: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: 7.7. je dneska, to je takové pěkné datum, tak typuju, že spousta svadeb proběhlo v historii, ale vyšly také zajímavé desky v tento den. Třeba v roce 1998 jeden soundtrack, na kterém je i písnička, kterou si dáme jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Do té doby můžete tipovat, o který soundtrack se bude jednat, ale teď si dáme Disco 2000 od kapely Pop.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

As Wood a Shine na Hit Radio 90, no a je čas na náš pravidelný filmový hit v 17:30 a dneska bude ze soundtracku, který vyšel právě v tento den 7. července v roce 1998. Ve filmu Zorro tajemná tvář tu romanci zajišťovali Antonio Banderas a Catherine Zeta-Jones. No a na soundtracku Mark Anthony a Tina Arena hitem I Want to Spend My Lifetime Loving You.

0: devadesátka.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
2: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
1: Těšíme se na vás.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava, vlny, tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: 90 jsou zpátky.

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly plountve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Devadesátky non-stop. Non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

wojska tu nie są, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat. Věří

0: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
0: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.
1: Escucha el ritmo.

0: Hit Radio 90. 90. 90 non-stop.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

90. 90 non-stop. 31 seconds and we're going for auto sequence

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.